0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Když vám pokyne láska, následujte ji, i když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí, i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi. A když k vám promluví, uvěřte v ní. I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž. Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest. Kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ale ne celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami. Láska dává jen ze sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samo. Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání. Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy, být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky. Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky. Vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou zamilovanou bytost v srdci a s písní chválit.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

ještě, hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat.

Skledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.